0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Digitalizácia, umelá inteligencia či zmeny na trhu práce výrazne ovplyvňujú ekonomiku. Ako je na tieto výzvy pripravené Slovensko? Každoročne hodnotí Index Prosperity najväčšej slovenskej banky, ktorý porovnáva našu krajinu so štátmi Európskej únie. O výsledkoch sa Marcela Dedináková rozprávala s hlavnou ekonomkou banky Máriou Valachiovou.
1: V tohtoročnom indexe prosperity Slovensko vyšlo na 23. mieste. Ide o posun nahor o jeden bod. Je to dané najmä tým, že situácia domácnosti sa trošku zlepšila v tom, že ich výdavky na bývanie voči disponibilnému príjmu sa vyvíjali oproti iným krajinám trochu lepšie. Je to dané tým, že úrokové sadzby z hypotekárnych úverov klesli za minulý rok a zároveň tie ceny energii boli pre väčšinu ľudí zastropované, čiže tie ich výdavky nerastli tak výrazne ako disponibilné príjmy.
2: Táto situácia sa tento rok pravdepodobne zmení, pretože úrokové sadzby sa už zvýšili a zastropovanie energií je tiež dočasné, preto výdavky domácností budú pravdepodobne rásť.
1: V indexe Prosperity stále však patríme medzi poslednú tretinu, 23. miesto z 27 krajín je stále relatívne nízke. Súvisí to s tým, že sme ako ekonomika, ako štát stále v porovnaní s tými západnými krajinami chudobnejší. Zhoršila sa nám aj konkurencieschopnosť. Vyzerá to tak, že tie dane, ktoré sme zvyšovali, sme ich zvyšili naozaj možno, že už až príliš. Máme tu vysoké dane z príjmu firiem, išli hore dane z príjmu fyzických osôb, máme finančnú transakčnú daň. Jednoducho to daňové zaťaženie je priveľké a čo sa týka konkurencieschopnosti, nám nepomáha.
2: Pre porovnanie, Česká republika je v strede rebríčka na 15. mieste, hovorí hlavný ekonóm Českej sporiteľne David Navrátil.
3: My sme sa zlepšili o jedno místo jenom proto, pretože sme začali rúst o něco rychleji a pretože nám sa snížila inflace. To, že sme začali rúst o něco rychleji, je spôsobeno tým, že sme my dlho nerostli, takže my jenom teďka doháníme trošku ten ekonomický rúst. A to, že sa inflace snížila, tak to vlastne je jako hodně spôsobeno tým, že řekněme došlo ve světě ke snížení růstu cen zboží, u nás pořád třeba služby ještě rostou relativně rychle.
2: Žijeme v čase polikríz, preto je potrebné hľadať príležitosti, ktoré toto obdobie prináša.
3: Já když se dívám na českou ekonomiku, tak prostě vidím situaci, kdy se bavíme o nějaké geopolitických změnách, o nějaké strategické autonomii v Evropě, tak Česko a vlastně i Slovensko je schopno vyrábět, což je velmi silná jakoby stránka. U nás je druhý nejvyšší podíl průmyslu na HDP v Evropské unii, ale když se podíváme například na, řekněme, ekonomickou komplexitu, tak Slovensko je na 12. místě na světě, Česká republika na 7. místě. My jsme skutečně ekonomiky, které jsou schopni vyrábět cokoliv. V situaci, kdy chceme posílit v Evropě strategickou autonomii, je to ohromně silná stránka.
2: Jsme poměrně dobrý aj v řešeních a výrobě produktů, které znižují uhlíkovou stopu, pokračuje hlavná ekonomka banky Mária Valachiová.
1: To jsou například elektromobily, tepelné čerpadla. Vieme vyrábať veci, ktoré pomáhajú v tej tranzícii k zelenej ekonomike. A to je tiež niečo, čo nám môže pomôcť. Máme tu dobré inžinierstvo, máme rozvinutý priemysel a to by mohlo byť to, na čom by sme mohli stavať do budúcnosti.
0: Aby naša konkurencieschopnosť rástla okrem reformy v školstve, by pomohla podpora súkromného podnikateľského sektora, okresanie verejných výdavkov a zníženie daňového zaťaženia.

0: Keď ceste za čerpacou stanicou Slovnaft v smere do centra mesta a ďalší radar ste nám nahlásili na viazde do Hurbanova v smere z Nových Zámkov. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, víta vás pri nich Vlado Franc a prvou piesňou v podaní Jiřího Jelínka si pripomenieme legendu svetovej hudby Louisa Armstronga alias Sečma.
2: Jak rád střel bych s